Ave Maria. Dnes už se loučí mnohem, mnohem hůř s každou vteřinou.